0: Kouzelníkův opět přijede Michal Nesvadba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Čepkov opět přijede Michal na svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Čepkov opět přijede Michal na svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utkají doma s Jabloncem, výkop je ve 20 hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Už tuto sobotu nás ve Zlíně čeká Den zberany. Zlínský hokejový klub na tržišti pod Kaštany představí A tým pro novou sezónu a ukáže i nové dresy. Čeká nás autogramiáda hráčů a taky prezentace mládeže i klubové historie. A především spousta hokejové zábavy pro celou rodinu, střelba na bránu, air igloo a spousta dalšího. Hit Radio Zlín bude u toho. V našem mobilním studiu můžete nahrát vzkazy beranům do kabiny. Den zberany už tuto sobotu od 10 do 16 hodin na tržišti pod Kaštany. Dnes čekejme na východě Moravy polojasno, odpoledne už většinou oblačno a maxima do 27.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem se odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak jak jste zvládli včerejší 1. září? O tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionů na Hit Radio 6 hodin 6 minut. Krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak nejenom... Co?
1: To jako se svýma nebo cizíma nebo co, co
0: no,
1: se dělal?
0: No tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do první třídy.
1: Aha.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, klasický kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl. Tak jsem ho nes. A nes jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, Ježíš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, to je můj kornout. Jo, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vajbili se na to a tancovali, žádná piškotéka, ale osmdesátky, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý. Co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na gympl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlíd, takže můžeš říct, že jsi tam normálně včera byl, jo.
2: Na ty dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu, takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionů, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity. Alfa Ben, hezké ráno. Baby.

0: Hit Radio, snídaní šampionů, tohle je Sia.
1: Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
2: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
1: Tak jdeme na to. David Jutzler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
2: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
1: Mm-hmm. Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
2: Sváťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
1: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
2: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
1: Petr Brno slavil jsem na rosky.
2: Všechno nejlepší. Lucka Plzeň nastoupila do nový práce.
1: Mm-hmm. Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
2: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
1: Marek Kladno přestěhoval se. Hezký.
2: Verča z Ostravy měla první den po mateřský.
1: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
2: Hodně narozenin.
3: Takových aktivit, první den v práci,
1: to jo.
3: Dítě poprvé ve škole.
1: Narozeniny.
2: Stěhování, no. Výročí.
1: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my vám uděláme speciálního i 2. září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars, tím pokračuje středeční snídaní šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: tohle jsou hity na Hit Radio JC Stewart, krásné ráno. Ještě když se vrátíme k tomu prvnímu září, který bylo včera, tak stala se věc, která byla na jednu stranu hrozně super, ale bylo to hrozně divný. Nechodily maily.
1: Jak to?
0: No, Outlook měl výpadek, mě to teda taky zastihlo a říkám si, ono je něco divného, nebo spíš takhle, říkám, nikdo nepíše, protože těch mailů víme, asi chodí, mám taky spoustu a nic se nedělo. No a najednou se to pak sesypalo všechno, takže člověk měl večer co na práci, ale bylo to takový hezký jako detox, vám se to nestalo, neřešili jste nic takového?
2: Vůbec.
1: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče už teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy do teďka vypadáte jako zombie, protože jste museli odepisovat na ty e-maily, které se na vás navalily, tak vám přejeme krásné ránko. Vás probrat tohle, jestli nepomohlo to kafe, který máte na stole.
2: Když o tom Outlooku, tak jsem si vzpomněl, jeden kamarád mě vyprávěl o kolegovi, který v korporátu měl takovou speciální aplikaci, která vypadala jako Outlook, ale scrolloval v tom Facebook. Takže všichni si říkali, co ten Láďa dneska maká v tom Outlooku.
0: Pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, tak je aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Vstávej, musíme se rozejít.
8: Kolik je hodin?
7: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
8: Jo, to nejde tak náhodem.
7: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
8: Za 5 minut, jo?
7: S námi zapomenete, co je čekání.
9: Internext. Internet děláme my.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupise tu 4 pytlů.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
20: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
20: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
20: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte překážku na silnici na průtahu Starého Města u Uherského Hradiště. V ulicích Zerzavice a Hradišťská budou probíhat práce na vozovce.
22: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: David o tom říká, no to je kravál. Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaka, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu, omluvit se a dát dítěti najevo, že ani hádka jejich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš? Nebo... Jakože někdo dones třeba 3 nebo 4, jo? Nebo...
3: To ne.
2: V první třídě rovnou.
0: Když ty neumíš psát?
3: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy? Nebo
2: no
3: že by to
2: já si
3: na
2: myslím, že
3: rovnou...
2: se začínalo hnedka od prvního, od prvního dne dalšího týdne.
0: No takhle, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda! Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším, když jsme to viděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, obyčejný svět.
3: Aha, já to totiž, tak to je ten generační propad, ten rozdíl. Já to znám teďka z TikToku až. Já myslím, že je to něco celkem novýho.
0: Počkej, jako jak z TikToku?
3: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka. No. Takže rok 2000, tak to je pecka.
0: Takže,
3: je to
0: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Rádiu. Tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt poved. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marila. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. To je ten můj obyčejný svět. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to. Na na na na na na. Davide, pojď se zpívat, jak to zpíval.
1: Na na na na na na na.
2: To je Ončo.
0: To je Ončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu v 6.36.

0: 6:39.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hitrádio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý ráno a v 7:10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se běžte mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září a navštěvovat vás takhle budeme každý pracovní ráno až do 25. září. Takže moc držíme palečky a utíkejte se hlavně na web Hitrádia a registrovat.
0: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7:10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli a taky myslíme na vás, kdo nás hledíte. Na cestách přihodíme aktuální dopravu, hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, no musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
12: Uni Hobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku na D48 na 26. kilometru ve směru na Olomouc. Nabouralo osobní auto rozvodidel, projíždějte s opatrností.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, Je to návykový. Posloucháte Hit Radio 6.52. Krásné ráno.
1: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k tomu. Píše se tam. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
3: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovných.
3: No tak to je dobrý. Já mám, já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27. Mám...
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak Davide na to, teda Michal je na tom nejlíp.
3: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin?
1: Počkej,
3: to by je 27.
1: No,
3: to nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
3: Ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
3: No, za půl minuty. Hele, ale jak jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 198, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
3: No, jenom...
1: To je fakt blbý.
3: Bohužel už odebíjí telefon skoro vybitej.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, v červenci přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila, ale to překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele Steve Jobse. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Řada koupališť ve Zlínském kraji prodlužuje sezónu. Počasí totiž přeje. Ještě celý tento týden zůstane otevřená Kroměřížská bajda i koupaliště v Otrokovicích nebo Vizovicích. Zelené a panorama ve Zlíně by měly zůstat přístupné ještě i příští týden. Venkovní bazén ve Zlínských lázních pak bude v provozu minimálně celé září a připomínám, že akvapark v Uherském Hradišti má tento týden odstávku. I dnešek bude koupání docela přát. Na východě Moravy se nám to bude přelévat mezi polojasnou a oblačnou oblohou a teploty budou docela příjemné, konkrétně 24 až 27 stupňů. Čtvrtek a pátek budou ještě teplejší.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hola, hola, škola volá, dobré ráno.
2: Krásnou středu vám všem. Snídaně
1: šampionů. 7 minuty po 7 ladíte Hitrádio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. K tomu muzika Wanted Waltz.

0: všemu, co děláte. Wanted, 7 hodin, 6 minut, krásné ráno z Hitrádia. Když se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Že se muselo prostě utíkat. To bylo, jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali. Sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, ale to mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý.
2: Jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Teda. Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Tak chcete sedět spolu, dobře.
0: Nebo sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá, kdy na nás s kamarádem zbyla lavice vepředu, tak jsme ji vzali ze předu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady, ale jako tak... Tak kde jste s kým seděli vy, kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo do těch.
2: Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na Gimplu s kamarádem Adamem. A tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili, tam už na tom Gimplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse, tam taky seděli ty největší kápa, že jo. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový, takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, však pokud člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: Něco tanečního do vašich uší, ATC Around the World, 7 hodin, 15 minut, 7:45, chcete-li. Tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor, Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky, vždy v první lavici, pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt to.
2: Jo, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo. Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty, ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil, docela jsme se skamarádili, v prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení, PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča spluhova žďáru, s mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky, seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, kolikrát nás učitelka vyhodila za dveře kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky, jak na školu, tak i v soukromém životě, bylo to prostě úplně super. No a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
3: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když si myslíš, že jsi rozesmál.
0: Fakt? To je divný, jak kdo tě rozesmívá? Jasmin, no, ale prostě, až budou zprávy v 8 opatrně, jo, tady na Davida, jo, přesně. Další zpráva od Týny, ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky a já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli
1: v první lavici,
0: protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt, ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
0: Katrin.
4: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to hezký.
4: A bohužel spolu nejsme.
0: To není hezký.
4: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po 7:45. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, Alex Warren, Ordinary. V 7.21 za nějakých 15 minut budete soutěžit. Bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Mirai tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radio.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Jste ze Zlína a okolí?
7: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
6: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
7: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
6: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
7: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
6: www.oaza-klidu.cz
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz
10: Knihovna Maitreya.
11: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
13: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
12: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
13: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
12: Jupi!
14: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, nám hlásíte překážku v provozu na dálnici D1 na 284 km. Ve směru na Vyškov stojí porouchané vozidlo, projíždějte s opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: 7.29, krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Frida Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz. To je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
2: No, chtěli byste to vůbec vidět.
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.34 a tady se bude běhat.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám v Rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní, vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí vyhrát dneska?
0: To bude Honza z Těchonína. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno, Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek od Dolní Moravy.
0: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam máte? Jaký máte středeční ráno v Těchonině?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
0: Zima po ránu nic moc.
3: Už je chladno, no.
0: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
0: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám v oknu jako prasetečka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie, pivočka, nevím.
0: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit, Honzo.
2: Hele, hodně přemýšlet.
3: Nizozemsko.
2: Teď už to bude jenom lepší.
0: Teď už to bude hlavně bez zábavy.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
3: Basketbal.
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik členů má, například hudební, duo? Duo.
0: Stichto.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
3: Na trávě.
2: Mhm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
3: Poslouchal, o 4.
2: Jo! Dali jsme to!
0: Honzo, zvládli jsme to. Uši dobrý, uši trošku odřený. My dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
3: No, možná začnu.
0: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
3: Tak jo, díky.
2: Ahoj.
1: Čau. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
2: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepený. Já bych to možná zavedl, i když tobě třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si toho všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec se nepovídali, nevím.
2: No tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, to by tě nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. To je základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malý moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
9: Tak Mironet, klikni dvakrát!
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase ze Šumperka na Lunchkroun. Za Bukovicemi havarovalo nákladní auto s autobusem. Počítejte s omezením, zdržení je zatím nárazové.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, 21 Pilots, tohle je Hit Radio v 7.51.
1: Máme Madonu, máme Cher, máme Beyoncé a teďka se do klubu lidí, kterým očividně stačí jenom jedno jméno, hlásí další členka a to je Miley Cyrus, která si chce právě už říkat jenom Miley. Jo, chce se zbavit toho příjmení, přemýšlím, jestli to je kvůli tátovi, že se chce jako symbolicky odstřihnout nebo prostě začíná novou éru. Každopádně, co je jistý, je to, že to souvisí se jim nadcházejícím novým albem, který má být o dost méně popový, má být temnější a má být hodně basový.
0: Takže Miley už nechce být Cyrus teda.
1: Nechce být Cyrus. Nejdřív dala Hanu Montanu pryč, teďka Cyrus.
0: Takže to byla jenom Hana, jo? Kdybyste náhodou někdo Miley Cyrus neznal, tak tohle je asi její aktuálně nejznámější song.
1: Takhle jsme Miley znali.
0: Takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 7.52.

0: aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4

0: Olympiáda hráčů a taky prezentace mládeže i klubové historie. A především spousta hokejové zábavy pro celou rodinu, střelba na bránu, air iglu a spousta dalšího. Hit Radio Zlín bude u toho. V našem mobilním studiu můžete nahrát vzkazy Beranům do kabiny. Den s Berany už tuto sobotu od 10 do 16 hodin na tržišti pod Kaštany. Dnes čekejme na východě Moravy polojasno, odpoledne už většinou oblačno a maxima do 27.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
4: jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Děti ve škole, my vám přejeme hezké ráno.
6: Hezkou středu všem.
7: Snídaně šampionů.
6: Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku. Těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
5: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
6: No, se uvidí.
5: No dobře. Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Dneska

0: 8 hodin 5 minut posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo? Ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční. Jo? Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád. A to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije. Jo? Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek. Jo? Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z ní udělat náušnici. Jednu. Jo, a tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Počkej, jak s jednou náušnicí? No, tak má dvě uši, ne? No, nebo
2: s ní nepožádal o ruku, ale o
1: ucho. Prostě. No, tak si říkám, že jako i takový věci se dějou. Mm-hmm. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale tebe by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho? Nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás ta žádost? Když si se s tím chceš svěřit,
2: prostě si klekla.
0: A dál asi dobrý. Tak tady to, už se, mě to ne.

0: zajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, který jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Tak jí dá jednu náušnici.
1: No, ale no tak, tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 8:45 ladíte středeční Hit Radio. Krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstínkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala. Nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaký hlasovky. Tak píše třeba Klára: dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra, můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: To je milá žádost o ruku, no.
1: To bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše: ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už moje krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, no, novej život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11. A říkám, no nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Tak je tady zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zásnubní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká: miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě. První moment jsem myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Tak tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky. A jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální, a ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše: z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Hele, je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požádáš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Ray Dalton ve 8:45. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, Radel ten na Hit Radio. Je tady ještě dozvuk toho, co jsme řešili, a to, jakým netradičním způsobem vás kdy kdo požádal o ruku. A píše tady zprávu Andrea ještě zajímavou. Ahoj bando, jestli ona ta snoubenka, co dostala jednu náušnici, tu druhou nedostane třeba v den svatby.
1: Takhle, nedostane, ale bylo by to dobrý.
0: Dobře, dobře. Píše tady taky kamarádky dcera dostala loni medaily. Byla požádána o ruku po vítězném zápase jeho přítel v hokejbale a musím říct, to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek tady taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea.
1: To
0: je moc pěkný. Děkujeme za zprávy a my k vám pošleme za chvíli další parádní hity. Tohle je Cyril Stumbling In.

0: teď na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Byla klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici bude probíhat oprava povrchu vozovky. Očekávejte omezení provozu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Přejeme vám hezké ráno z Hitrádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou čtyřčlenou porotou a moderování se znovu ujme Leoš. Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom si to zkusili. Zkusíme do Remy Fasola si do.
3: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
4: Taky ne, to
0: tak
4: já.
0: Jo, tak Jasmin začne.
4: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
4: Ne, to je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda.
3: Smíš se to za otázku, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
4: David je dobrý,
0: Jasmin,
4: ale,
0: no. Bere hvězdnou pechotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.33. Krásné ráno, šampioni.

0: Luisa Capaldi 8:40. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7:10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru a jestli budeme právě u vás.
0: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: parťáků, škoda, že už nic nevydává, je Island Sun na Hit Radio v 8.52, dobré ráno. A chlapi, bacha na novou seznamovací radu z internetu. Prý máme před rande vynechat sprchu a deodorant, aby za nás mluvili feromony. Že nová móda velí vynechej sprchu a buď přirozeně svůj. Zní to jako nějaká reklama na nějaký, ne antiperspirant, ale na perspirant.
1: Perspirant. Jakože jdete prostě na první rande, on přijde a vy ho ucítíte dřív, než uvidíte.
0: No,
1: prostě.
0: Že ucítíš na 100 honu, no.
1: Tak
0: myslím si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Tak jako takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je Tommy Cash na Hit Rádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
2: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To je
2: a
0: pravda, teda ne, ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.

0: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, užívejte případně Robču a zítra.
1: Čest, ahoj.
0: Čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přátelé, pozor, se jezdí do Luhačovic kyvadlově světelnou signalizací a je to tam docela komplikované, protože je to už ta světelná signalizace v křižovatce na Biskupice, takže tam je prostě to na i zdrženíčko. Pozor na uzavírku v obci Bystřice pod Hostýnem, tady je neprůjezdný jeden jízdní pruh, protože se pohybují lidé na vozovce a je to kvůli tomu, že tam opravují komunikaci a je to kousek od pošty. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v České republice Annu Ponomarjovovou, informovali Novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo Rusku. Zlínský kraj chce posílit podporu dětí z náhradních rodin. Poradenské a krizové centrum připravuje projekt, který rozšíří podporu Centra náhradní rodinné péče ve Zlíně o psychologa a speciálního pedagoga a zaměří se na vyhledávání nových náhradních rodičů. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. Tenistka Daria Vidmanová dohrála na grandslamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové dnes podlehla na betonu v New Yorku ve dvou setech. Duel Nicoly Bartuňkové s Egypťankou Šarifovou kvůli dešti odložili na středu.
2: Ukazuje se nám sluníčko, ráno i dopoledne má být polojasno, ale odpoledne se nakonec ukáže oblačnost, ale přehánky se vyskytnou pouze výjimečně, spíš během večera. Naměříme příjemné teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Zlín.
2: Další dopoledne společné před námi, zdraví vás Filip Bartek. Dneska máme druhého, je středa, jak už říkala Jasmin, je to takové matoucí, je středa, i když včera začal nový školní rok. No a co ve středu za muziku? Třeba John Newman, Ava Max, UDG, dáme si taky Lady Gaga, Divokej Bill, Rosalyn, no bude to spousta. Hezké dopoledne.

zazní nové UDG. Já myslím říct, že naživo to má taky velkou šťávu. Já jsem to viděl letos několikrát díky práci. 9.11. vyladíte Hit Radio Zlín. Se včera ve školách uvítali více než 5000 prvňáčků, ale nesmíme zapomenout ani na středoškoláky, o těch jsme nemluvili. To jsou takový ti, jak se vlastně motají po nádražích, stojí na zastávkách, poznáte je. Asi 7000 studentů se včera poprvé ukázalo ve středoškolských lavicích. Je to o cosi méně než v minulém roce, ale je to pořád ještě jako dobré. Pořád vedou v počtu studentů nejvíc gymnázia, prostě chtějí být tady všichni trolíni. Tady už je dlouhou dobu prvenství několik let. Na druhém místě jsou strojírenské obory, potom je ekonomika, účto, za ním IT, což mě docela překvapilo. Ale co je úplně nejhorší? Nejmenší zájem je o gastro a hotelnictví a cestovní ruch. Sice jako budeme mít na trhu práce spoustu studovaných, ale nebudou si moc zajít na meníčko. Takhle drsné to možná jednou v budoucnosti bude. Ale nebudeme předvíjet, tady je současnost. Užijte si přítomnost a poslouchejte Imagine Dragons.

0: Doufám, že jste si udělali pořádnou party v práci, tak jako my tady ve studiu Hit Rádia Zlín. Za 9 minut bude 9:30, tohle to byl Pitbull a Kesha a jejich Timber. Já jsem se, kamarádi, díval, že dneska má být docela příjemná teplota, 27 stupňů Celsia, takhle to má být i v pátek a samozřejmě k tomu má být i sluníčko. A to by se dalo využít koupačky v Otrokovicích. Proč to říkám? Protože od září je do areálu Otrokovického koupaliště vstup bezplatný. Takže pro ty, co ještě jim nestačilo čvachtání přes prázdniny, můžete toho využít. A já posílám jedno vyloženě takovou muziku, která navodí letní atmosféru. Hollywood Hills a Sunrise Avenue. Za chvíli počkejte si na tohleto dokárnu. Na Hit Radio Zlín.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
5: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
4: V neděli 6. září v 16 hodin, nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
4: Jupi!
6: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
7: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Pamatujete ještě tu dobu, kdy vystřelila do nebe Lady Gaga? Teďka si hrajeme úplně jako světovou stálici na Hit Radio Zine každý den. A teďka my rádi můžeme sledovat vycházející hvězdu, a to ze Slovenska, od nás, od sousedů. Určitě jste zaznamenali jméno Adéla. Je to kočka, která pobláznila festival v Americe a mluví se o ní jako o budoucí globální hvězdě, že prostě jako může dotáhnout právě jména jako Lady Gaga, Taylor Swift a podobně. No, prosím vás, je kolem ní úplně jako tajemno, je pod zahraničními agenty, takže si domluvit koncert vůbec. A šeptá se, že by mohla dostat Grammy jako nováček scény. No a to jsem si myslel teda, že největší slovenský hit, kdy byl tady tenhle ten.
1: S pánem Bohem, idem od vás.
0: Ne, bude to nejspíš tenhle ten hit. Takhle zní holka, která proslaví Slovensko podle mě víc než hokejisté slovenští. Já držím palce a mimochodem oznámila koncert ve Fóru Karlín. Ani ne za minutu bylo vyprodáno. Já si myslím, že to už co si jako vypovídá, že to je jakési znamení. No a právě muziku, která se jmenuje Znamení, si dáme teď na Hit Radio Zine. Divokej byl pro vás, abyste měli hezké středeční dopoledne. Za 10 minut bude 3/4 na 10, přátelé.

Přátelé, ještě jeden přátelák a hokejisté ve Zlínském kraji nastupují zase do hry. A na ostro. Včera se hrálo v Žilině a Berani prohráli 7-3. Byl docela jako klepec, docela dost gólů padlo. Zítra se můžete jít podívat ale na Zlínský stadion, kde si zahrají zase proti Zvolenu. Tady tuhletu přípravu zvolili Berani zlínští víceméně se slovenskými týmy, tak uvidíme, jak se jim potom bude dařit hned v tom prvním kole, které bude už příští středu, a to 9. září proti Chomutovu, Pirátům z Chomutova. Držíme palce, ať se to vyvede lépe než ten včerejší zápas samozřejmě, a taky ať ten zítřejší přípravný taky stojí za to. Já posílám všem fanouškům, hokejovým fanouškům, další muziku Greatest, anebo přijde taky Rosalina Snap na Hit Radio Zlín.

0: Bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
7: Jste ze Zlína a okolí?
8: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
7: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
8: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
7: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
7: www.oaza-klidu.cz.
9: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Zín, za 2 minuty budeme mít 10 hodin. Samozřejmě jsou pro vás připravené zprávy a taky spousta skvělé muziky. Ve zprávách se dozvíme od Jany Lipavské, že proti schodku státního rozpočtu se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Více informací za chvíli ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v obci Bílovice, tady řeší policie nehodu 2 osobních vozidel, je to kousek od hřbitova, buďte opatrní a samozřejmě na vašich cestách, pokud byste cokoliv potkali, můžete nám o tom dát vědět, co se děje na cestách, tak volejte nebo pište a namluvíte hlasovky na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když život prudce zastaví.
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
11: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
10: Kolik?
11: 949, málem jsem vzal dvoje.
10: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Vinotéka Double Wine, výpěv z vína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
15: Hezké dopoledne, je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dále jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. Kroměřížské koupaliště Bajda prodloužilo sezónu. V provozu bude do konce tohoto týdne. Do pátku bude otevřené vždy od 12 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 18. Lidé se mohou dál koupat také na jiných místech ve Zlínském kraji. Ukrajinský prezident Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. První fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
0: Ve středu dopoledne svítí sluníčko, mělo by být jasno nebo polojasno. Odpoledne se nakonec ale mají ukázat mraky. I tak ale naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
13: Hit Radio Zlín.
0: Jdeme si hrát ty největší hity, jak jste tomu zvyklí na Hit Radio Zlín. Začínáme třeba Adele, taky David Guetta, Filip Bartek, to je hezké dopo.

Něco romantického si můžeme dát na dopoledne. A co, že je středa, že není před víkendem, abyste si třeba navodili nějakou wellnessovou atmosféru a podobně. Je tady zase zpátky školní rok, děti už zase sedí v lavicích, no ale bacha, jak budeme hodnotit jejich začátky školního roku. Někdo totiž bude chodit domů s jedničkami, jiný dostane bůra, někdo bude mít hnedka hotové úkoly, jiný s někým budete muset prostě smlouvat, aby je vůbec dělal, někomu se prostě do toho učení chce, nebo celkově do školy chce, protože tam mají třeba nějaké trápení, ani o tom nevíme. Víte, jak bychom my rodiče k tomu měli přistupovat? To je vždycky ta nejhorší úplně věc. Odborníci radí, že než hodnotit a kritizovat, měli bychom právě pochválit, jak statečně školu zvládají. A sem tam se samozřejmě zeptat na ty známky, jo. Ne, on totiž každý je premiant a ne každý je taky oblíbený v té škole, že jo. Takže až odpoledne budou děti chodit domů, teďka ze začátku je to ještě v klidu, že jo. Ale potom, až už to bude rozběhnuté, tak zkuste místo věty, tak co, jaké byly dneska známky, položit otázku, jak ses měl, nebo jak ses měla. Je to prej strašně důležité. Kateřina Marie Tichá po lekci, jak se chovat k dětem po škole. Plamen na Hit Rádiu Zlín. To není to jednoduché být rodič, že jo?

0: Alvaro Soler, my hrajeme na Hitrádiu Zlín velké umělce a velké hity, jako je třeba i Animal. Co musím říct, tak Alvaro Soler se kdysi nechal slyšet, že hledá nejvíce inspirace na skládání hudby v přírodě. Prostě vyrazí do přírody, do lesa, kde nejsou lidi, kde jenom tak poslouchá třeba zvuky a poslouchá ptáky, že prý se nemáme potom divit, že všechno zní jako soundtrack Lvího krále. Tak proto Animal, teď už to dává smysl. No, jak hledá inspiraci Damianu David, kterého si dáme za chvilinku, tak to vám zase taky samozřejmě někdy povím. Born with a Broken Heart, to je pecka, na kterou si můžete počkat na Hitrádiu Zlín.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: down slowly.
1: Alex Benjamin, Let Me Down Slowly, muzika, která dozněla 3 minuty po půl 11. A kamarádi, já jsem původně chtěl nalákat na hlasování v anketě o strom roku, o cenu strom čtvrtstoletí, protože už je to 25 let, co se tahle ta anketa v České republice koná. Ale já projedu stromy a tam normálně není žádný ze Zlínského kraje, jakože proč je tam 4x Pardubický kraj, nebo třeba 2x Olomoucký, co to jako je? Tak jako kdybyste řekli, že jdete vybrat, co já nevím, no, že jdete vybrat nejlepšího fotbalového brankáře třeba ze Zlínského kádru a nepostavíte vedle sebe všechny. To jako památná lípa u Roštína už není jakože superstrom, nebo co? Že by si zasloužil tohleto finále čtvrtstoletí. Hlavně, že jsou tam jakási košťata z Pardubického kraje. No normálně jsem na tuhletu anketu zanevřel. Už vám o ní říkat nebudu. Maximálně za rok, kdyby tam třeba nějaký ten strom ze Zlínského kraje nakonec zdali. Posílám Evanescence z Rádia Zlín.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál.

0: Nevím, jestli máte Instagram, ale mě strašně bavilo, jak Miraj odpočítávali v uvozovkách poslední dny prázdnin a pořád říkali dokola vlastně, běžte si to ještě užít, za chvilinku končí prázdniny. No, velice dobré, poslouchali jste je na Hitradio Zlín. A mohli bychom také pořád dokola říkat, nejezděte na kole opilí, nejezděte na kole opilí. Možná nás teďka slyší pán, který skončil v nemocnici pod vlivem alkoholu, protože jel na kole a vletěl v uvozovkách v Sazovicích do vyfrézované vozovky, do takového toho schodku a prostě se poranila, hrozí mu teďka až 25 tisíc korun pokuta. Já jsem jednou byl účasten akce, která se jmenuje Na kole Vinohrady. A vím, že tam pan starosta říkal, hlavně na tom pódiu, hlavně na těch kolech, prosím vás, nepijte a nebo minimálně nejezděte na silnici. Když už půjdete po cestě, běžte pěšky a kolo vedle sebe. Tak takovéhle instrukce vám oficiálně dávají na oficiální akci, kde vlastně jako to je jenom o tom alkoholu a o těch kolech jako na druhé koleji, ale prostě i takhle to může být. No, bacha na kola, ale co vám pustím teďka do uší, ať už jedete kamkoliv a jakýmkoliv způsobem, tak to bude Daniel Potter a Bad Day. Snad budete mít špatný den, jako zpívá v téhleté písničce, ale on to podává tak, že vlastně i z toho špatného dne může být ten nejlepší. A třeba i díky poslechu Hitradia Zlín. Hezké dopoledne.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: zeď.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Fak hrnky,
8: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Člověk se může zajuchat i takhle ve středu dopoledne. Za chvíli bude 11 hodin a tohle to byl Šabuzi a jeho Bar Song na Hit Radio Zlín. Jana Lipovská přináší zprávy a v nich se dozvíme, že letošní léto bylo nejteplejším v historii měření a je za rokem 2019 tím nejteplejším. Už za chvíli více. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Bílovicích, kousek od hřbitova, řeší policie stále dopravní nehodu dvou aut a co se týká dalších omezení, vy kdybyste cokoliv na cestách potkali, tak třeba v Buchlovicích můžete ještě minout nehodu nákladního auta, nebo u Buchlovic nákladního auta s osobním, je tady bohužel i zranění na místě, zasahují všechny záchranné složky a je to právě, jak je odbočka v Buchlácích na Buchlovice. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Dopoledne je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů, supertropické dny i tropické noci. Střední průmyslová škola Polytechnická centrum odborné přípravy Zlín otevřela zrekonstruovaný domov mládeže. Jde o baťovskou pětipodlažní budovu v centru města, kterou jako internát využívá zhruba 250 žáků ze 13 zlínských středních škol. Rekonstrukce stála přes 124 milionů korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. Rozpočet na sportovní dotace rozdělované prostřednictvím Národní sportovní agentury by měl být v roce 2027 zhruba o 200 milionů korun vyšší než letos. Nárůst vyplývá z návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Více prostředků má směřovat obecně na rozvoj a podporu sportu.
0: Můžete být jako Lenka a napsat, kolik je u vás stupňů Celsia. Ta píše, že v Boršicích měří už 24. A děkujeme za tuhletu zprávu. Dnešní maxima se mají pohybovat mezi 24, což je teďka ten aktuální stav, až do 27 stupňů. Má být polojasno, odpoledne se ale nakonec zatáhne a ojediněle výjimečně se mohou vyskytnout během večera přehánky.
7: Hit Radio Zlín.
0: Za jak dlouho budou letní prázdniny? Já jsem to pro vás přesně spočítal, ale než vám to řeknu, pustím skvělou muziku. Dermot Kennedy.

Na cestu na středeční meníčko vám hrála Emma Drobná a její Worlds. No a nebo na cestu z rodinné dovolené z Albánie nám napsala před chvilinkou Pavla, že nás poslouchají úplně skoro celou cestu a že tam mají krásných 34 stupňů a nejeden klimatizace, takže se snad prej nerozpustí, než dojedou zítra na Moravu. Zdravíme a my vás taky zdravíme. No a když jsme tady u tohoto tématu, víte, za jak dlouho budou další letní prázdniny, přátelé? Za 302 dní. Je to drsné, ale je to tak. No a je třeba 302 dní asi zhruba 10 životů komáru. Já jsem se to takhle jako přepočítal. No ale jak jsem se díval na rozpis volna na tenhle ten školní rok, tak si samozřejmě o tom můžeme říct. Takže pojďme si teďka vzít všichni kalendáře a jde se kroužkovat, jo? Podzimní prázdniny, ty budou od 28. října 5 dnů volno. Další volno nás potom čeká až 23. prosince a to do 3. ledna vánoční prázdniny, klasika. No a kdy budou jarňáky? Pro náš kraj, pro náš region to vychází 8. až 14. března. No a potom bychom si měli zapsat ještě Velikonoce, ty budou 25. března a bum, a je tady 30. června zase letní prázdniny. Já musím říct, že my se vždycky doma snažíme hledat i ty prodloužené víkendy, abychom třeba něco podnikli a podobně. Tak jak to máte vy? Plánujete během školního roku několika denní dovolené a nebo prostě na to prdíte? Jak to máte vy? Dejte vědět 601 13 13 05. A já posílám další skvělou muziku, u které se dá zatrsat. Pojďme rozjet ty boky, ať vám nebolí záda, klidně si stoupněte ze židlí, protože je třeba sem tam u té práce vstát. Dance with somebody na Hit Radio Zlín.

0: Cynical a Two Colors, předělávka Safrido na Hit Radio Zlín. Za 5 minut bude 11:30. Já jsem vám říkal, že za 302 dní budou letní prázdniny a taky jsem se ptal, jestli využíváte školního roku a těch prodloužených dní nebo těch prázdnin školních, ať už jsou to podzimní prázdniny a podobně vánoční prázdniny, a jestli jezdíte na nějaké menší dovolené právě i v průběhu školního roku. Tak Lukáš Skunovic mi napsal, že vždycky něco naplánují, prej jako s manželkou, pojedeme do Itálie, no a potom přijde teta nebo někdo jiný, že bude slavit 60. Člověče, já to mám úplně, ale úplně stejně, že si říkáme s manželkou, jo, tady bychom mohli prostě něco podniknout, třeba fakt jako na otočku někam, já nevím, do té Itálie třeba, to je dobrý tip. A potom do toho prostě vejde, já nevím, brigáda někde, grilovačka u známých, anebo právě nějaké to jubileum. Tak já vidím, že to mají úplně všichni stejně. Posílám Disturbed a Katy Perry za chvíli na Hit Radio Zlín.
1: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupise tu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal Nesvadba.
14: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
13: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
14: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
13: Jupi!
15: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Co si budeme říkat, kdyby žila na Moravě, možná by nespívala o poslední páteční noci. Těžko by si to pamatovala, že jo? Katy Perry na Hitrádiu Zlín.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A je dost možné, že právě následující týdny budou muset někteří ve Zlínském kraji chodit do práce o malinko později. Možná bychom vám měli vystavit nějakou rádiovou omluvenku. Od příštího totiž týdne nám začíná soutěž Kdo pak to zvoní. V září rozdáme 100 000 korun. Každý pracovní den poslouchejte v 70 snídaní šampionů na Hitrádiu Zlín a až z vysílání, to je to důležité, z vysílání uslyšíte zvonění, tak se běžte podívat, jestli právě náhodou někdo nestojí za vašimi dveřmi. Možná tam totiž na vás čekají nejrychlejší peníze za ten den, nejrychlejší peníze, které v ten den můžete vůbec vydělat, ale nebude u vás nikdo na dveře zvonit. Vy se prostě musíte jít podívat. O tom to je. Já posílám skvělou muziku, která nám dá další energii do toho středečního dopoledne. Je to něco jako, když si ohřejete kafe. Rockset Sleeping in my car. Na Hitrádiu Zlín, mějte hezké dopoledne, je s vámi Filip Bartek.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: ztrácím.
1: Někteří tohle nedávno ve Slavičině mohli slyšet naživo. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím, teď ale na Hitradio Zlín. A jestli jste velkými fanoušky skupiny Poetika, tak vás určitě neminulo to, že 22. října bude mít Poetika velkou oslavu. 10 let bude slavit v Praze v Lucerna Music Baru a právě tady odstartovali svoji úplně první šňuru a takže se tam chtějí symbolicky vrátit tam, kde to všechno začalo a zvou samozřejmě všechny fanoušky. Tak jestli máte cestu v říjnu do Prahy, můžete to spojit s koncertem Poetiky. Já co posílám, tak to je Morandi Angels anebo Linkin Park Emptiness Machine. Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne a uslyšíme se spole zase brzy.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
9: Uni Hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Jste ze Zlína a okolí?
12: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
11: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
12: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
11: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
12: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
11: www.oaza-klidu.cz.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
16: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
17: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
15: to je dobrý.
17: Jak blízko seš katedře, že jo?
15: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
17: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
15: Nebo sedět u okna.
14: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehoda se ještě došetřuje v Buchlovských kopcích. U odbočky hradu Buchlov se srazily nákladní osobní auto. Projíždějte opatrně. Na průtahu Hlinském pod Hostýnem silničáři obnovují povrch. Do soboty zůstane neprůjezdný jeden pruh. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13
1: 05. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Seumur Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Radia.cz Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
7: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
6: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Nedávno otevřená D49 skutečně výrazně ulevila okolním obcím. To, na co se starostové i obyvatelé těšili, je teď už i potvrzeno sčítáním dopravy. Po dálnici mezi Holešovem a Frištákem projede denně 12 000 aut, která předtím jezdila přes obce. Teď po startu školního roku se navíc intenzita dopravy nejspíš ještě zvýší.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
0: Zatím na východě Moravy převažuje polojasno, k večeru už by mělo být většinou oblačno. Dnešní maxima 24 až 27 stupňů. Zítřejší počasí bude hodně podobné.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Cher. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem Backstreet Boys nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem nejvíc cool je na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90.
0: Hit

0: Skvělý, čo? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989, jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone. A tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry, jo. Skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. Mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, Hit the Floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takovej jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně, ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamesa Arthura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No a je to prostě srdcovka. Další na Hit Radio.

0: Joe Cocker a Summer in the City na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tohle byla téměř poslední srdcovka. Mimochodem, ten song je cover. Což je neskutečný, tak je to jeden z nejúspěšnějších coverů v historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful, no ale Joe Cocker, že jo. Navíc ta aranž prostě, on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění v takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě genius, jo, jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové, nás totiž čeká ještě jedna speciální srdcovka. A to je samozřejmě ta vaše. Ano, teď je ten čas, vezměte telefony a pojďte mi napsat 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka. Jaký song vám konkrétně vykouzlí vždycky úsměv na tváři? Nebo vás přenese do dřívějších časů? Nebo třeba do jedné konkrétní vzpomínky? Napište mi, jaká srdcovka je ta vaše a jednu z nich si za chvíli dáme. K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dále jsou Imagine Dragons, Sharks na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny. Osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí Jihočeši, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí, takže pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás nebolely kolena a jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.
2: Ginny, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du willst einen Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. To je strašný, co? Jak stárnem, ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, pať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak zkusíme tuhletu hezkou situaci, tenhle pocit na chvilku prodloužit. Co říkáte? Na tohle se totiž tancuje skvěle. Walk the Moon už za chvilku do vašich uší.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
7: Uni Hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Policie šetří srážku dodávky a osobního auta mezi Loukovem a Bystřicí pod Hostýnem. Blokuje to jeden pruh. Na konci Zlína směr Otrokovice pracují silničáři. Počítejme tam zhruba do 5 odpoledne s menším omezením. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
8: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
7: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
8: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situaci může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
4: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové z soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
5: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dnů.
3: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace spojené s případem. Zkrátavo rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Slovácké divadlo se připravuje na start nové sezóny. V pátek ji zahájí průvodem městem, ve kterém půjdou postavy z aktuálních inscenací. Vyrazí v 16 hodin přímo z divadla. V sobotu se tam pak můžeme těšit na premiéru hry Nebezpečné vztahy. Tohle známé vyprávění o hříšných rátkách francouzské aristokracie můžeme znát třeba z filmu Valmont od Miloše Formana.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
6: I další dny nabídnou na východě Moravy převážně slunce, místy trochu víc oblačnosti. Teploty dnes i zítra až 27, v pátek skoro 30. V sobotu k nám dorazí studená fronta.
7: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině. Doufám, že máte krásnou středu. Další hity k tomu teď Edvard Maja a Vika Žigulina.

0: co může zaznít v ložnici a...
1: A když se vás pozvou do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777-937-777. Co může zaznít v ložnici a když se vás pozvou do ředitelny? Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777-937-777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit úzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big City Life.

Ed Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfektní. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když se vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhém, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít v ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

0: DJ Bobo a everybody, posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo? No tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No a máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prákosku. Díky moc za všechny vaše fantastické zprávy. Další ruleta zase příští týden, no a Rehab už za chvilku.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze každé ráno už od příštího pondělka. Dámy a pánové, 7:10 rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7:10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujeme částku v banku o další 1000 a ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to tak udělat hned. Startujeme příští pondělí.
1: Hit Radio Zlín.
0: Další hity k tomu, za chvilku jsou s námi Red Hot Chili Peppers a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem, díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Ano, přesně v 6 se těším, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Za chvilku to začne, už se nám to zahřívá a zahřívám tady pro vás hned dva lístky na Jelen Fest, který bude 11. září, čili vlastně za nějakých asi 9 dní v Kroměříži v Podzámecké zahradě, čili příští pátek. Pokud byste rádi vyrazili ve dvou úplně gratis, my to zařídíme hned po 15.
1: Hit Radio Zlín.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Jste ze Zlína a okolí?
10: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
9: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
10: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
9: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
10: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
9: www.oaza-klidu.cz.
11: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
12: Uni Hobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. Staré město.uh.cz.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě opatrně z Malenovic směrem na Otrokovice u obchodního centra Zlín. Tady máme aktuálně dneska na třídě Tomáše Bati zalévání dilatačních spár. Proč se tam pracuje? Tam pracovat se bude do 17, jak s tím počítat. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Letošní léto bylo u nás extrémně suché. Podle meteorologů bylo 11. nejsuší za posledních 65 let. Celkově od začátku roku je to ještě horší. Zatím jde o třetí srážkově nejchudší rok v historii měření. Už včera Český hydrometeorologický ústav uvedl, že toto léto bylo taky druhé nejteplejší za 65 let. Nedávno otevřená D49 skutečně výrazně ulevila okolním obcím. To, na co se starostové i obyvatelé těšili, je teď už i potvrzeno sčítáním dopravy. Po dálnici mezi Holešovem a Frištákem projede denně 12 000 aut, která předtím jezdila přes obce. Teď po startu školního roku se navíc intenzita dopravy nejspíš ještě zvýší. Za letní dovolenou jsme letos průměrně utratili 55 000 korun, ukazují to data cestovních agentur. Kam nejčastěji vyrážíme, ví Jan Forec in Vie.
7: Konkrétně tohle léto vede Řecko, následované Egyptem a Tureckem. Možná za celý rok vidíme trošku větší nárůst právě toho Řecka, ale myslím si, že Turecko a Egypt už se poslední několik let drží na těch předních příčkách v rámci toho top 3 uspořádání.
6: Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí navzdory spekulacím bude hrát za druholigový Wolverhampton. Jeho setrvání v týmu potvrdil trenér. Podle něj se ovšem český záložník musí dostat do 100% formy a vybojovat si místo v sestavě.
1: Počasí v pěti slovech.
0: A dneska máme?
8: Polojasno, teplo, večer víc mraků.
0: Večer víc, jo, dobrý,
8: jo, konečně mi to uznal.
1: Možná nejsme největší kraj, ale...

0: Já jsem si řekl, že to dneska dám s poker facem, to nejde. To nejde.
1: Je to skvělý.
0: Prosím vás, Bábu pod kořenem znáte?
1: Tak určitě.
0: A znáte rybáře v kanálu?
1: Neznám, nějaká novinka, jo?
0: To je novinka, to je obdoba Báby pod kořenem a bylo to tady u nás v Otrokovicích.
1: Hezky, pěkně, to no. Se těším.
0: Tak si za chvilku na to podíváme, dost možná v budoucnu taky bude kandidovat tak jako Bába pod kořenem, tak ať víme, co přijde.

0: Fajn.
1: Tady na Hitrádiu Zín odpolední show si můžeme říct bába pod kořenem. To všichni známe, ten legendární příběh TV Nova, která odvysílala bábu pod kořenem, která tam znovu pod ten kořen vlezla, aby to ukázala. Neskutečný. Ono, ještě ten její příběh se vlastně jako tak nějak jako taky butterfly effect se jako rozšiřuje tím, že ona teďka nedávno zase kandiduje do voleb za nějakou politickou stranu. Je neskutečný a má to někde na transparentech jako bába pod kořenem za vás.
2: To je skvělý, prostě jako co si v životě dokázal. No, byla jsem zaseknutá pod kořenem prostě, takže to je prostě jako predispozice pro politickou jako kariéru.
1: Ano. Co si dokázala v životě? Vlezla jsem pod kořen, nebo spadla jsem pod kořen.
2: A pak jsem to ještě ukázala na kameru.
1: Tak mi teďka tady teoreticky možná v budoucnu bude něco někdo kandidovat jako rybář v kanále, protože je tady taková jako obdoba, že vznikl jako článek, kdy hasiči přijeli na pomoc rybáři, který spadl nebo vlezl do kanálu. A nikdo vlastně neví, proč tam pořádně lezl, jestli tam jako chtěl něco lovit, nebo co?
2: Kanál ryby, to bych teda, ježiš, tam asi nelovila úplně.
1: No, nějaké odpadové šachty a nemohl se dostat nahoru, tak to tam jako lovili a je z toho jako skvělá reportáž. Tak já očekávám, že z toho pravděpodobně brzo bude virál. Nicméně mě to jako dovedlo k myšlence, jakože já nevím, co tam šel lovit, jo, ale chodíte na ryby? Jestli, jak, protože mně přijde, že vlastně rybáři vlastně, nechci říct, že vymírají, ale jakoby, že ten obor jako rybářství tady u nás v Česku už prostě nemá to zastání jako dřív.
2: A jak tomu mám ještě jednu takovou důležitou otázku, přijde vám to sexy, když někdo chodí na ryby?
1: To je pravda.
2: Protože já jsem nedávno viděla nějaký průzkum, kde prostě lidi psali, že nejméně sexy koníček je rybaření. Proč no, pro boha?
1: No smrdíš od ryb, že jo?
2: Ale ježiš.
1: No, jo, chápu. Teďka. Je to na vás.
2: Pojď dál.
1: 601 13 13 05. Nic víc neřeknu.

0: Já teď v tuhle chvíli nevím, jestli jsme zvolili vhodné téma. Takže řešíme rybařinu.
1: Ano, držme se prostě normálního rybaření, Pavle, nedělíme z toho zase tady nějaký prostě věci navíc.
0: Já nedělám z toho vůbec nic.
1: No ale, to je
0: jedno. Prosím vás, ptáme se, zda rybaření je sexy? To je první věc. A druhá, jestli vůbec chodíte na ryby. Protože já mám pocit, že to rybaření prostě jako vymírá, že už to prostě není jak dřív.
1: A já ti to zkazím, jo?
0: No.
1: Protože my jsme zrovna teďka nedávno byli, můj drahý udělal na ryby. A my jsme tam potom s dětem přijeli a moje děti, prosím tě, moje děti, které běžně jako ne, všechny nuda, neustále prostě něco počítáš, něco, furt tohle, tak stály 3 hodiny u rybníka, nahazovali si pruty a já jsem o nich vůbec nevěděla.
0: Cože?
1: Naprosto dokonalý. Přátelé, velmi doporučuju, jako skvělá věc.
0: Nicméně psali jste nám teda na WhatsApp, Tomáš napsal, na ryby jsem dříve zdíval s tátou, od té doby vlastně jsem byl sotva 2x a to jsem docela samotář, ale dnes si prostě hledám jiné aktivity. Ale mě to jako vede zase k myšlence, že rybáři jsou většinou samotáři, většinou.
1: Naopak, prosím tě, tam právě jedeš s lidma jako a paříš tam jako celou dobu, přesně tak. Jako.
0: Já když jsem měl s tátou, mě říkal, nesmíš dupat, nesmíš být nahlas, abys nevyplašil ryby.
1: No, jako jo, ale tak to jsou možná takové ty 2 skupiny rybářů, no. Některý, co to berou fakt poctivě a některý, co si jenom nahodí a pak do sebe klopí pivo a jsou spokojení.
0: A tohle rybařina by mě bavila.
1: No vidíš.
0: Jirka, na ryby jsem jezdíval odmala za dědinou, s tátou a dědou, pak jsme chodívali s klukama a dneska chodím s mojima dětma.
1: No vidíš, tak to je krásně, kruh se uzavřel, tak to má být, no. Ale počkej, tak a psala tam nějaká baba, jestli to přijde sexy, to rybaření? Jako
0: podívám se, nenapsala jediná žena.
1: Fakt jo.
0: To je o rybaření, tak to očividně.
1: Takže očividně asi ne.
0: Asi známe odpověď.
1: Takhle, ženy, je na tom sexy nejvíc to, že když chlap odjede na ryby, tak máte volný víkend. To je skvělý.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, tati, na Čepkov oběd přijede Michal na svatba.
5: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
4: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
4: Jupi!
6: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Co jste dost možná nevěděli o kapele Jelen? Že kapela Jelen nemá jenom svoje standardní koncerty, ale je tam i třeba jelení koncert pro děti. Konkrétně v rámci Jelen Festu. Je to takový den s kapelou Jelen, který bude už 11.9., čili příští pátek v Podzámenské zahradě v Kroměříži. Tak na drátě právě o lístky na Jelen Fest na příští pátek bude chtít soutěžit taky Kamča. Kamčo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Ahoj, Kami, prosím tě, máš děti?
2: Ano.
3: No tak výborně, no tak no, to prostě to se hodí do rodiny, takové lístky na Jelen Fest. Výborně.
1: Tak tam budete mít autogramy, já jdu, jelení koncert. Akorát teda před tebou tři jednoduché otázky, každá má vždycky tři odpovědi. A tentokrát na téma Kroměříž. Jak znáš Kroměříž? Dobře, špatně?
2: Tak trochu jo.
3: Já když tak poradím, já to tam mám jako prošlápnutý, dobře, jo. Jsem tam chtěla na střední, takže moje krásné město srdce.
1: Tak uvidíme, děvčata, jak si povedete. Jdeme na to. První otázka. Čím je Kroměříž celkově známa? Za A. V největším počtu hospod na obyvatele. Za B. Zámkem a zahradami, zapsanými v UNESCO. A nebo za C. Kroměříž slavná není.
3: Au.
2: Za B. A ještě bych řekla psychiatrickou léčebnou.
3: Ano, přesně, jasně, hezky, pěkně.
1: Tak to je bonusový bod. Je v Podzámecké zahradě v Kroměříži živé bludiště? Za A. Ano, samozřejmě. Za B. Ne, není. A nebo za C. Nevím, co to je živé bludiště.
2: Tak o tom nevím, teda to nevím.
1: Šárka ti může, Šárka ti poradí.
3: Hele, není náhodou v Květné zahradě, Pavle, nespletl si to. Teď nevíš co?
1: To je to samé, ne?
3: Dobrý, podívej, jelikož má bonusový bod z předešlé otázky, tak to můžem klidně přejít, protože prostě prošla.
1: Jo, prošla. Prostě živé bludiště, to je prostě takový ten labirint z keřů, jak kdyby, no. A tak
2: jo, já vím, co to je, ale nevím o tom, že by to bylo v Podzámce. V Květné to
3: no,
2: možná
3: Květné, jasně, jo. Takže jsme nachytali Pavla a jedeme dál.
1: To byl plánovaný chyták. Tak a poslední otázka, ale ta je jako extrémní, jo. Který z následujících filmů se natáčel na arcibiskupském zámku v Kroměříži? Jo. Za A. Amadeus. Za B. Sedmero krkavců. Za C. Pulp Fiction.
3: To by bylo skvělý.
2: Tak za B.
3: Je to Ačko, řekni Ačko.
1: Slyšel jsem Ačko?
3: Říká Ačko, ano. Správně.
2: Tak to jsem taky nevěděla, ale věděla jsem tu Květnou zahradu.
3: Hele, jelikož se nás naprosto dostala tam tou psychinou, jak jsi to tam hezky dodala, že prostě Kroměříž přesně co, že tam mají nějaký zámky, zahrady, nezájem, prostě psychina.
1: Jo. Tenhle moment, jak jsi to řekla o tom ubytování skvělém, co tam mají.
3: Tak bylo rozhodnuto, že je to tvoje ty lístky, přesně.
1: Dva lístky jsou tvoje, pojedeš na Jelen Fest příští pátek do Kroměříže, tak koho vezmeš sebou?
2: Tak asi dceru nebo kamarádku nějakou,
3: no, tak
2: uvidím.
3: To je krása.
1: Super, tak uděláme aspoň takhle radost, tak si to děvčata užijte moc, jo?
3: A pozdravuj v Kroměříži.
2: Ahoj. Díky moc,
0: nashle. Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín. Hit.

0: Tady je Rádio Zlín, tak jako odpolední show, a možná jste zaregistrovali, že každé druhé sudé úterý tady budeme mít úterky z Berany. To nás čeká teďka vlastně za pár dní, příští týden, příští úterý. Budeme si s nimi pravděpodobně muset jako velice sáhodlouze promluvit. O té jejich jako nějaké morálce, nastavení,
1: jo, nebo čem. Jo, s tím šáno do svědomí trošku.
0: No jednoznačně, protože naši kluci teda Berani odjeli na, ne soustředění, ale na přípravný zápas do Žiliny. Prohráli. Ale nejde o to, že prohráli, jde o to jak. 7-3.
1: Neříkej to, já jsem teda už to řekl, tak už to říkám prostě, ale...
0: Už to říkat nebudu.
1: A tak víš co, prostě, první vyhrání z kapsy, vyhrání se říká, taky se říká, že když se ti v přípravě moc daří, tak potom v té jako ostré sezóně se ti to jako vymstí vlastně.
0: Jo,
1: takže
0: jo, jo.
1: V pohodě, pojďme tak jako vyrovnané, normální, jo. Občas prohrát, občas vyhrát a potom počkej, ty jo.
0: Jo, tohle vždycky říkají zoufalci. No jo, přesně, klasika.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
13: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
16: Vstávej, musíme se rozejít.
17: Kolik je hodin?
16: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
17: Jo, ale to nejde tak náhodem.
16: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
17: Za 5 minut, jo?
16: S námi zapomenete, co je čekání.
18: Internext. Internet děláme my.

Green nikdy nespí. Jen občas vstoupí. V koloně. Proto máš nás. Odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Rádio Zlín, tak jako odpolední show. No a prosím vás, na světě jsou pouze dvě věci, které nezajímají nikdy a nikoho.
1: Pojď.
0: Nikoho.
1: Dobře, schválně.
0: Jo, věc první, manuál k Excelu. Nikdy nikoho nezajímal, nikdo to nečetl. No. Jo. A druhý je schodek státního rozpočtu. Nikoho, to nezajímá ani ty, kteří se o to mají starat. Nikoho.
1: Víš to, Pavle, já si totiž myslím, že tebe to nezajímá čistě, protože vůbec nevíš, jak se tě to reálně v normálním životě dotkne. A já tě vyvedu z omylu, jo, za chvilku. Proč by ses měl starat o to, jak vysoký stát má schodek?
0: Mě se jako někdo bude dotýkat.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v tuhle chvíli opatrně přes Hrobice směrem na Velíkovou. Tady máme aktuálně nehodu 3 osobních aut, počítat teda s výrazným zdržením. No a kdyby něco nového přibylo, cest ze Zlínského kraje, tak 601 13 1305.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
9: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
8: Kolik?
9: 949, málem jsem vzal dvoje.
8: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
13: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Stát chce příští rok hospodařit s rekordně vysokým schodkem. Návrh rozpočtu počítá s mínusem téměř 390 miliard korun. Pro nás běžné lidi to přitom není jenom číslo na papíře. Vysoké zadlužení státu může ovlivnit mnohé domácnosti. Jak? To nám vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
14: Není to příznivá zpráva například pro ty, kteří si budou refinancovat hypotéku, či chtějí žádat o hypotéku novou, protože takto vysoké zadlužení státu zvedá úrok na dluhopisech a to zase zvedá úrok na hypotékách.
13: Podle něj tedy vláda svým zadlužováním přímo zdražuje lidem hypotéky. Štěrkoviště v Otrokovicích se dočká dalšího vylepšení. Začíná tam stavba nových veřejných toalet, které budou na rozdíl od těch dosavadních přístupné po celý rok. Podle města totiž stále víc lidí využívá areál nejenom v létě, ale třeba i na podzim. Na toaletách bude k dispozici i přebalovací pult. Policejní odborníci dnes exhumují někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Ostatky vyzvedli z hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Jejich zkoumání by mělo pomoct objasnit okolnosti Masarykova úmrtí po pádu z okna. Odborníci se stále neshodují, jestli šlo o sebevraždu, vraždu nebo nešťastnou náhodu. Karolína Plíšková dnes zabojuje o postup do třetího kola US Open. Za hodinu by měla rozehrát utkání proti Rusce Schneiderové. Později zabojuje i Muchová proti Britce Bolterové a Jiří Lehečka vyzve dalšího Brita Tobyho Samuela. Nad ránem se druhé kolo New Yorkského Grand Slamu zahraje i Linda Nosková. První kolo dnes bude ještě dohrávat Nikola Bartuňková. Proti Egypťance Šarifové včera získala první set. I další dny nabídnou na východě Moravy převážně slunce, místy trochu víc oblačnosti. Teploty dnes i zítra až 27, v pátek skoro 30, v sobotu k nám dorazí studená fronta.
11: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: No a včera jsme přesně tady tak okolo té 16. hodiny vlastně říkali, že nám někdo psal nějakou jako reklamaci, že jsme nezmínili jednu obec, protože vždycky to tady pravděpodobně kolem té 16. hodiny zmiňujeme, tak nám přišly další asi 4 zprávy z obcí. Tak já vybírám.
15: Výborně, tak máme na další týden vystaráno, skvělý.
0: Tak prosím vás,
15: dneska
0: a první, kdo napsal, byli z Březové. Tak zdravíme do Březové. Mějte se tam fajně, hezky. Jo,
15: já se jako přiznám, že vůbec nevím, jestli jsem na té dědině někdy jako byla. Jako cestou do Slušovic možná, ale to je tak všecko. Pojďte mě tam pozvat, co tam máte pěknýho?
0: To je pravda, já jsem jezdil do Slušovic, já jsem jezdil do Neobuzy a do Březové nikdy, protože jste mě nikdo s tama nepozvali.
15: Čekáme.

0: snad už máte teda po práci, snad už máte taky klid. Teďka totiž budete potřebovat trošičku volné ruky, opět zahltíme 613-13-13-05 náš WhatsApp, protože Zlín se po delší době opět vrací k nějaké myšlence, jak pomoci našim čtyřnohým miláčkům, myslí si zase na pejsky. Zlín bude totiž zvelebovat příloučku na dlouhé. Budeme moci mimochodem, a to je docela zajímavá věc, že i sledovat online postřiky vozidla technických služeb.
1: Sláva na zdar výletu, protože no. Tohle se ve Zlíně vím, že řeší dlouhé roky, no. Přesně, že se pejskům pak různě dělá blbě, když se proběhnou nějakou postříkanou trávu, tak nádhera. No. Já vím, že to už jako mělo nějak fungovat, tak možná to teď bude fungovat dobře.
0: No mě se vždycky dělá blbě, já jdu z piva, se tam proběhnu po loučce, člověče, a pak mi nějak není dobře.
1: Možná kdyby si jel po dvou, ne po čtyřech, bude to lepší, Pavle, zkus to.
0: Já to otestuju, děkuju za radu. No a teďka je to na vás, protože pamatujete ještě uskupení i PES, je město Zlín? To jednu dobu, to hrozně bylo všude, hrozně se o tom mluvilo, měla to obrovská skupina, nevím, pejskařů a já mám pocit, že jsem o ní poslední roky vůbec neslyšel.
1: Já myslím, že na Facebooku ještě do občas jako nějak fungujou, ale...
0: Nevím, takže já jako barbar mě musíte poučit. 601 13 13 05, náš WhatsApp.

0: Dalších 50% odpolední show je kvalitně chytrých. A já to nejsem.
1: Kvalitně chytrý člověk, kvalitně to jsem teda neslyšela, tohle slovní spojení ještě.
0: Já jsem dobře? Méně kvalitně chytrý, ale pro pochopení všech občanů České republiky. No, prosím vás, jde o to, že jsme tady rozjeli komunitu I pes, I město Zlín, co tady nedávno, před pár lety vzniklo. Jednu dobu to bylo úplně všude, pak se o tom nějak jako přestalo mluvit, tak jsme se vás ptali, jak to vidíte, jenom aby jsme se teda k tomu vrátili, proč to vzniklo.
1: Bojovali proti nové městské vyhlášce, která chtěla zakázat vstup psů na nejrůznější místa ve Zlíně, například na Jižňácích, jak se jmenuje, Centrální park Jižní Svahy, taky do parku Kumenského a tak podobně. No a uspěli vlastně částečně tehdy, protože psi tam jako můžou, ale jenom třeba na vodítko, jenom někam a tak podobně. No. Takže je to takový
0: parku,
1: jako...
0: Já jsem parku Kumenského teďka nějakého psa hladil a viděl.
1: Tak možná byl asistenční, ale toho si hladit neměl, teda, jako, to se nesmí hladit.
0: Já vím, že jsem méně kvalitně chytrý, ale já bych si všiml, že to je asistenční pes.
1: No, nevím.
0: Nicméně Jana píše, I pes je město Zlín už dávno není tak aktivní, jako tomu bylo, to vzniklo jenom kvůli nějakým změnám, které se nám pejskařům nelíbily a dnes už mám pocit, že není tak třeba jako tehdy.
1: Takže vlastně ano, takže asi no. Dosáhli toho, čeho chtěli, tak přesně, tak proč by jako...
0: Řekla jsi ano nebo Jano?
1: Řekla jsem ano, Pavle.
0: Protože psala Jana, takže to by bylo taky dobře.
1: Dobře, Jano, tak ano.
0: Michal, máme skupinu na Facebooku a pořád tam řešíme, kam se psi, nebo kam třeba nechodit, kde se co děje a podobně. Je to náhodou moc příjemná komunita, která zůstala.
1: Takže vlastně pejskař ve Zlíně musí být součástí téhle skupiny ideálně, jestli nechce vlastně. Jako o nic přijít.
0: Jednu dobu měli i nálepky, tak já doufám, že ještě máte, abych si jednu vzal, asi mi ztratil.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
8: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Fak hrnky,
13: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: opět NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ale ještě večer budete pamatovat.
1: A opět nějaké velmi originální Pavlovo intro, které nikdo nepochopí.
0: Co já vám zkusím napovědět. Jsem tu pro vás každý den, venku je hezky, pojďme ven.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: To bylo totiž kvalitní heslo.
1: Cože?
0: Heslo, které můžeš říct jako moto. Jakože hesla.
1: Jo, aby si to dobře zapamatoval.
0: No,
1: jako.
0: No.
1: A tak to je docela hezká rada. Ano, tak pravda, tak tentokrát to nebylo tak hloupé, to tvoje intro, děkuju. Protože, přátelé, teď si budeme sáhat do svědomí a řešit, jak dobrá máme hesla do mailu, internetového bankovnictví a podobně, že jo. Protože tady mám jeden velmi odstrašující příklad, jo. Tak bacha. Během studené války, po dobu asi 20 let, bylo tajné heslo k odpálení amerických jaderných raket, bacha, samé nuly. Hele, teď to si může stát úplně náhodou prostě, spadne ti hrnek prostě na nulu, no a je to.
0: To pravděpodobně nastavovali, samé nuly.

0: My jsme tady na Hit Radio Zim posledních dnech taky mluvili o koupalištích, že se budou uzavírat. Ale já mám pro vás jako ultimátní radu.
1: Počkej, jako teď. Jak uzavírat, jako teď právě naopak prodloužou všichni sezonu.
0: Jako jo, ale že už
1: teď
0: se to jako blíží.
1: Zmátl lidi, tak teď jako všichni mají plavky, už jsou nachystaní v dveřích, protože jsme jim včera řekli, že koupaliště prodloužou sezonu.
0: Nejsou
1: nachystaní.
0: Já se dívám na ty webkamery, nikdo se nechystá, téměř nikdo tam není, je tam hrozně málo lidí a to je moje rada. Teď běžte na koupák, protože si vám vadilo, že tam vždycky bylo hrozně moc lidí, hrozně moc děcek. Teď začaly prázdniny, teď tam nepotkáte dítě, jak je rok dlouhej. Takže teďka máte jít se koupat. A ideálně samozřejmě dopoledne. To je podle mě ultimátní rada na přežití těchto.
1: Jo, jakože dobrý, ale já myslím, že teďka má drtivá většina nás, normálních rodičů, úplně jiné starosti, než chodit na koupák. Jako jo,
0: kdy se stalo?
1: Je to hezký.
0: Kdy se prosím tě stalo, že ses postavila do opozice, člověče?
1: Zrovna v dobu, kdy jsem tě poznala.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Reklamy byly dlouhé?
12: No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme.
11: Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Čire být.
1: Jo, hezky, pěkně. A ještě nějaké jsou tam, máš nějakou další divadelní hru, co?
0: Že ještě mám jednu, kterou taky známe všichni. Vidím velký špatný. Ale to asi nebo úplně divadlo. Nicméně tím jsem naznačil, že nás čeká divadelní sezóna a o tom bude řeč taky ve zprávách.
1: Přesně, jako nějakou hlášku třeba z Frankensteina, co? Ono to žije, ne? Neříkali tam něco takového, mohli by.
0: Vysoutěž, jedno, něco takového. Nevím, tak se chtěli pít krev, ne? Nebo o čem to bylo? Frankenstein nebyl upír.
1: Pavel půjde do divadla asi. Podrobnosti na chvilku ve zprávách.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a v tuhle chvíli už nevidím žádné komplikace. I práce na cestách nám ustávají, teď už by se mělo jezdit bez problému. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Crocodile Orchestra a Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
8: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Start nové divadelní sezony je za rohem. Městské divadlo Zlín zahájí 81. sezónu tradičním gala večerem, na kterém vyhlásí divácké ceny Aplaus. Tuto sobotu se tam dozvíme, která inscenace loni u lidí nejvíc bodovala a taky koho zvolili nejoblíbenějším hercem a herečkou. Slovácké divadlo sezónu odstartuje už v pátek průvodem městem, ve kterém uvidíme postavy z aktuálních inscenací. Vyjde v 16 hodin přímo z budovy Slováckého divadla. K volbám se letos chystá víc mladých. Podle průzkumu určitě půjde volit skoro polovina voličů do 24 let. Další třetina říká, že asi půjde. Je to víc, než byla skutečná účast mladých ve volbách před 4 lety. Ti, co volit nechtějí, uvádějí jako hlavní důvod to, že neznají místní politiky, kteří do zastupitelstva kandidují, anebo mají pocit, že jeden hlas nic nezmění. Nové zastupitele a někde taky senátory budeme vybírat 9. a 10. října. Letošní léto bylo u nás extrémně suché. Podle meteorologů bylo 11. nejsušší za posledních 65 let. Celkově od začátku roku je to ještě horší. Zatím jde o třetí srážkově nejchudší rok v historii měření. Už včera Český hydrometeorologický ústav uvedl, že toto léto bylo taky druhé nejteplejší za 65 let. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí navzdory spekulacím bude hrát za druholigový Wolverhampton. Jeho setrvání v týmu potvrdil trenér. Podle něj se ovšem český záložník musí dostat do 100% formy a vybojovat si místo v sestavě. Na východě Moravy už nám teď bude přibývat oblačnosti, v noci už bude skoro zataženo a někde by mohlo i zapršet. Teplota nad ránem spadne zhruba ke 13 stupňům. Zítra přes den pak čekejme většinou oblačno až polojasno a maxima 23 až 26 stupňů.

0: já vás vezmu k nám do Čablíkova.
1: Ajajaj, budeme se těšit na víkend už totiž, už je za rohem, že jo?
0: No jasně, když se pořádně podíváte do kalendáře, tak ho uvidíte.
1: Je pravda.
0: Se budeme těšit na sobotu, v sobotu si vás pozvu všechny do Molenovic, máme tam krásnou akci.
1: Bude party u Pavla.
0: Jej!

0: prosím vás, některé třeba už třeba úplně nechci říct vymřela, ale třeba kamenická dílna, to jsem nikdy nikde neviděl, tady máme možnost to vidět, nebo experimentální archeologie. Zajímavý.
1: Nevím, co to nějaký, je. Nějaký nový seriál z teorie velkého třesku, jako experimentální archeologie.
0: Nebo nový, takhle by se měla jmenovat nějaká kapela. Experimentální archeologie.
1: Jo, to jo, akorát po pár pivek už to nevyslovíš.

0: jednoduchou otázku. Jednoduchou a nevím, kdo na ní správně odpoví. Chcete prachy?
1: Ty jo, hej, všechny ty ruce se zvedly teďka tam. Viděl jsi to?
0: Nevím, nevidím. Myslím si, že nikdo nechce peníze, všichni máme dost.
1: Pravda, tak. Peníze kazí charakter, prostě to je stará známá věc.
0: Máme v Česku,
1: A hlavně není nějak jednoduše, prostě ne.
0: Dobře.
1: Teď je vydřít.
0: Tak nic, já jsem vám chtěl nabídnout, ale když to Šárka zatrala. Ne, prosím vás, na Hit Radio Zín se nám blíží další velká soutěž. Stačí otevřít dveře od svého domu. A hotovo, máte prachy, nic víc.
1: No teda ono tam jako musí stát, ta naše hlídka, ještě by bylo asi jako dobré říct.
0: Detaily, od příštího pondělí startujeme s novou soutěží, kdo pak to zvoní. Každé ráno 7:10, zazvoní zvonek v našem éteru a jak zazvoní v éteru, tak vy máte 30 sekund na to otevřít dveře od svých chodových dveří. Pakliže se tam objeví naše hlídka, naši moderátoři například, nebo to budeme možná i já, i když se mi nechce stávat, tak se obětuju
1: pro vás. Já tam budu, já u toho chci být.
0: Tak přesně, a pokud se tak stane a narazíme přímo na vás, tak máte prachy. To je úplně jednoduchý.
1: A kolik peněz? Kolik, Pavle? Řekni kolik.
0: To je tajný.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, no musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
9: Uni Hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
14: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
15: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
13: to je dobrý.
15: Jak blízko seš katedře, že jo?
13: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
15: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
13: Sedět u okna.
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: A pokud byste se podívali do kalendáře, tak uvidíte, že je středa 2. září, tak já to opět radši připomínám, pokud náhodou to někdo třeba zapomíná mát. Kolikrát pocitově, že jo, máme sobotu nebo pátek.
1: Hlavně jako
0: nebo
1: to, že se podíváš do kalendáře, tak nevíš, že je středa, jako to ti neřekne ten kalendář, co je zrovna dneska, chápeš?
0: Podíváte za kalendář, já mám normálně Google list.
1: No tam máš, tam, no dobře, ano, když se podíváš na Google, tak ten ti řekne, že je středa, no, to je pravda.
0: Tam mi to ukazuje, protože já si to potřeba obozdorné, já jsem
1: no,
0: si to
1: já jsem
0: pletl.
1: Ten papírový, kámo, víš, tam máš prostě celý týden a neřekne ti, co to je za
0: papírový, jsem děda, abych použil papírový. Prosím vás, už jenom 4 lístky, zbývají soutěž hlavou proti zlínu na Jelen Fest na příští pátek do Kroměříže, takže zase ty lístky budou 2 zítra a 2 pozítří.
1: Také jsme tady dneska probírali rybaření, jestli vůbec ještě někdo na ryby jezdí dneska a hlavně, což mě přišlo teda mnohem zajímavější téma, jestli ženám přijde tenhle koníček sexy, protože v nějakým žebříčku to vyšlo jako, že to je úplně odpudivá věc pro ženy. Proč?
0: Vzhledem k tomu, že žádná žena nenapsala,
1: tak možná.
0: Tak se ptám tebe.
1: Znova říkám, prosím tě, jakmile chlap odjede na celý víkend a možná ještě vezme děti, tak jako je to sexy, že jo?

0: jsem se dneska potěšil a pak jsem se hrozně hořce zklamal. Tady na Hitrádiu Zlín si to musíme říct, že Slovácké divadlo chystá nebezpečné vztahy. Já jsem se jako spletl, já jsem si myslel, ono ve skutečnosti jde o hru plnou vášně, intrik, manipulace, je to slavná hra ze zahraničí z roku 1782. Já znám teda jiné nebezpečné vztahy, první jsou s Honzou Musilem na Paradově.
1: Ano, jo, tohle bude asi, troufnu si říct, kvalitnější, doufám, ve Slovácké divadle.
0: Tak kdyby Slovácké divadlo udělalo to s Honzou Musilem, bylo by to cool. A druhé, pak znám ještě velmi křehké vztahy, což byla telenovela.
1: Ne, to byl nějaký seriál.
0: No, to bylo skvělý. Jako.
1: Prostě, já jsem se dívala na ČSFD, jo. Chceš slyšet, kolik mají velmi křehké vztahy na ČSFD?
0: Nevím, no.
1: 6%.
0: Hele, lidi jsou neobjektivní, chápu, že tady je to přeceňované, jo.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Tati, tati! Na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
10: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
9: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
10: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
9: Jupi!
11: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Dneska na Hitrádiu Zlín se s vámi loučí OEško a PEško.
1: Jaké OEško? Kdo je jako OEško? Můžeš mi to říct?
0: Odpolední show a PEško jako Pavel Šárka, takže
1: já to tak zkracuju. Tak to bylo ještě lepší, než jsem myslela teda.
0: No, já to zkracuju, protože mě už začíná
1: přicházet. Protože máme málo času, víte, tak my vám to teďka vysvětlíme, ano.
0: Tak já vám to zkusím zkrátit, co jsme chtěli říct. DVSH.
1: Do vidění.
0: Dnes večer superhity.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Valašské Mezříčí v ulici Máchova vyšetřuje policie srážku auta s cyklistou. Je to mimo hlavní tahy. Na hlavní silnici přes Hlinsko pod Hostýnem silničáři obnovují povrch. Do soboty zůstane neprůjezdný jeden pruh. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Vinotéka Double Wine, výpěv z vína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine, v Lípě u Zlína.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici ale nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
10: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístroj vybavení.
9: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přehánka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno, oblačno a na severu místy přehánky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Hold Me Baby, Charles Shaw a Sylvia Brown, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc, pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 tisíc korun. Což je dost, samozřejmě, jo. Co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujem s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo. Tady by si stoupli k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky. Prostě úplně jednoduchá věc. Tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte. No a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo. Pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý. Lean Rhymes právě teď.

0: Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hit Radio, to je skvělý, co? Jo, to je Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nespívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Evangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krištof a obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Radio. No, mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo. Konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím vás, personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Hele, za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ať předpokládám, že to není jenom u nás takový to, no tak, tak dojez aspoň to maso. No, vždyť je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo, no jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

0: Undercover. Never Let Her Slip Away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? Pravděpodobně už se dneska vaše děti musely dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch dvou měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Killed the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi.
1: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: život prudce zastaví.
1: Zase jsem ji našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Krásný večer, chviličku po 7 hodině, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na start další hodiny jsou tady Cranberries a jejich Dreams. Tak se nebojte, trochu zasní.

Paul McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údajně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda,

0: Atomic Kitten, If You Come To Me. Jste z Hit Rádia. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo? Neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který by mohl pomoct. Za chvíli do uší Meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo. Dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Tak co, podařilo se vám malilinka to zpomalit? Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, to je klasika. Takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedly, šampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky postupně, kozáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť. Trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity. Tohle je Gabrielle.

0: Filip Oaky a Giorgio Moroder. Posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45. Přeju vám všem krásnou středu. Doufám, že se máte hezky. Že vás nic extrémně netrápí. Tak je teprve začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh. No tak to je perfektní, že jo? Nebudem muset odhrabávat. Nebudem třeba klouzat na ledu, jo? Uvidíme. Pojďme nepředbíhat, teď se budeme užívat pomalu, ale jistě babí léto, přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Voyage, voyage. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Hit Radio.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Offspring.

Lucy a Shirley Heartache v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Já prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal, prosím vás, pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, že jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na svou ostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu medvědy nikdy nebudíme. Ready Kirken do uší právě teď. Zítra má.

Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Rockset, It Must Have Been Love, už za chvilku do uší.

oblíbení rock set v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo. Je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září. A oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště. Jo, takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně a zavírejte okna. Jo, dobře, domluveno. Kate Ryan právě.

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. Jste s Hit Rádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates, anebo...
1: Don't worry. Be happy.
0: Návod na dobrou náladu společně s Bobbym McFerrinem. Tak buďte s námi a ahoj.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Krumlov opět přijede Michal Nesvadba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Tati, tati! Na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
3: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
2: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
2: Jupi!
4: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Krumlov opět přijede Michal Nesvadba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.